0: nad Cedonou stavím své.
1: Raspevaná strana Balkána. Raspevaná strana Balkána. Rádio Balkan.